0: český mix. Zlatněte hitu ven na Ameriky i Velikobritánie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.